Sonátu pro violončelo a klavír F-dur opus 6 Richarda Strause hráli Miroslav Petráš, violončelo, a Luděk Šabaka, klavír.

koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů. Sibelius ho původně komponoval pro jiného houslistu, ale nakonec skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia hráli Christian Feras a berlínští filharmonikové. Provedení řídil Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumana se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

Svitu dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrál Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štilec.

Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Dnešní breviář komorní hudby chci věnovat, bohužel bez mého onemocnělého kolegy a kamaráda Lukáše Horníka, komornímu orchestru v Malém a neb Malému komornímu orchestru. Myslím, že bych na úvod měl říci, že vedle zavedeného typu velkého komorního orchestru, mannheimského, či někdo říká raději haydnovského obsazení, jde tedy o mix dechových, smyčcových a bicích nástrojů a počtem se přesáhne 30 hráčů. Máme i italský model, malý komorní orchestr. Někdo tady zase používá označení Vivaldiovské obsazení, tedy 4 primy, 4 sekundy, to je sekce houslí, dál dvojice viol, 2 violončela a 1 kontrabas. Suma sumárum 13 hráčů, ale i ve 13 hráčích je možno nabídnout velice širokou škálu jak výrazu, tak dynamické pestrosti. Ostatně vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr nám to teď doloží.

Doznělo moderato, vstupní věta z Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr. Já jsem tu skladbu v roce 1992 slyšel v průběhu 14 dnů na 13 koncertech ve Španělsku, tedy v živém provedení. Hrál tehdy komorní orchestr Bohuslava Martinů z Brna, který řídil primárius Lubomír Čermák. A při zkouškách nejen akustických v těch různých sálech, ale při zkouškách, kdy se vše připravovalo, jsem zjistil, že práce v rámci malého komorního orchestru je srovnatelná například s prací, kterou znám od kvartetistů. Je to naprosto detailní způsob vypracování nejen semiků, nejen způsobu hry detaché, non legato, legato, staccato, portamento, ale je tam velice často vyvažována ta ideální proporce zvuku jednotlivých nástrojových sekcí. A je to tak obtížné, že velmi často docházelo k momentům, kdy se hledalo na pódiu optimální posazení, tedy vzdálenost hráčů mezi sebou. Hledali se samozřejmě i optimální struny, či velmi často i volba mezi smyčci. Přiznám se, že mě to připomíná to, co znám z mé práce, tedy hledání mezi hubičkami, mezi plátky a ten ideální poměr vyváženosti dechových nástrojů. Já budu v představení Janáčkovy svity za okamžik pokračovat. A jen chci dodat, že primárius, nebo někdo používá anglické označení leader, je zásadně určující pro výsledné znění nastudované skladby. Musí mít jasnou vizi, jasnou představu, kam chce svůj orchestr dostat a co dál. Musí pracovat s partiturou skutečně na srovnatelné úrovni s pány dirigenty v rámci velkých orchestrů.

To bylo Adagio ze svity pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka. Opakovaně hraje soubor Virtuosi di Praga, které řídí Oldřich Vlček. Nicméně, já bych se teď ve svém zamyšlení chtěl vrátit ke dvojici lídrů, s nimiž jsem měl možnost pracovat opakovaně a kteří dle mého mínění vedli své soubory naprosto jedinečným způsobem. Tím prvním byl Bohdan Varchal a jeho slovenský komorní orchestr. Samozřejmě, že v oficiálních zprávách na bukletech různých nahrávek se dočtete, jaké množství festivalů, veřejných koncertů, nahrávek, kolik ocenění, co všechno tento soubor pod řízením pana Varchala získal. A já se pokusím pootevřít dveře do záhudbí, protože jsem s nimi hrál opakovaně a spíš popíši atmosféru, která byla typická pro zkoušení. Ad 1. Kdykoliv jsem se postavil před tento orchestr, orchestr byl dokonale připraven. Vzpomínám na zkoušku, která se konala ve zkušebně Reduty, tedy Slovenské filharmonie, a poprvé se ozval Tutti ensemble a já se přiznám, že mě šel nejen mráz po zádech, ale já jsem se leknul, s jakou intenzitou zvuku a s jakým nasazením za mnou hrálo 13 hudebníků. Pan Varchal tehdy nedržel v ruce housle, dirigoval, nicméně dokázal celou partituru modelovat nejen dle vize autora, který tam byl shodou okolností přítomen, ale stále se obracel na nás hráče na dechové nástroje.

nástroje, kteří tam stáli v roli trojice solistů s dotazy. Nemáte pocit, že někde vás přikrýváme? Nemáte pocit, že se musíte přizpůsobovat tempově? Nemáte pocit, že orchestr působí někde příliš utahaně, příliš unaveně? Je v tom dostatek energie? Ta práce byla pro mě nejen famózní v tom daném okamžiku, ale musím říci, že se k ní vracím neustále ve vzpomínkách i ve své stávající činnosti, protože takto má vypadat práce profesionála a takto má být hudebník připraven už na první zkoušku. Takže náročnost pana Varchala a jeho míra neústupnosti byla neuvěřitelná. Zase jeden moment. Na druhou zkoušku přišel violončelista, který přišel s jiným nástrojem, s tím, že si jej chce koupit a že si je chce v orchestru vyzkoušet. Pan Varchal jej vykázal s tím, že mu dává půl hodiny na to, aby přišel s nástrojem, na který jsou všichni zvyklí, protože jsme ve finální práci a připravujeme se na natáčení pro gramofonovou společnost. Nevím, jak to potom dopadlo, ale faktem je, že Varchal měl v uchu naprosto dokonalou cizelerskou práci představy svého ansámblu a šel zatím naprosto neústupně a neúprosně. Mně se to velmi líbilo. Oproti tomu, zmínil jsem účinkování či spoluúčinkování v rámci komorního orchestru Bouslava Martinů. V jehož čele stál a stojí dodnes Lubomír Čermák. Tam ta práce vypadala jinak. Byl to konsenzus. Na zkouškách se hledal a ověřoval výsledný tvar a pořád byla přístupná patřičná míra laskavosti, nadhledu, ale samozřejmě i oné kunštířské náročnosti. Mohu říci, že výsledky byly srovnatelné, metody zásadně odlišné a možná, že důležitým momentem je i ta psychická příprava hudebníků k tomu, aby stále chtěli, aby se nedostali do stádia plnění povinností a požadavků, ale aby do toho stále vkládali svoji vlastní invenci. Mohu říci, jak Bohdan Varchal, tak Lubomír Čermák toto zvládali dokonale. A já vám pro tuto chvíli nabídnu další dvě části z Janáčkovy svity pro smyčtový orchestr.

V říjnu loňského roku jsem byl v Bonnu účasten vystoupení souboru Kremerata Baltica. V jehož čele stojí slavný houslista Gideon Kremer. Mimochodem, stejné obsazení se objevilo, tedy pouze smyčcový orchestr, se objevilo v rámci nastudování a provedení Concerti Grossi Alfreda Schnittkeho. Ta hudba je s obrovským filozofickým nábojem, má velkou rovinu meditativní a řekl bych, že má ohromnou hloubku. Orchestr hrál skvěle. Kremer ví, že má kolem sebe sestavu dalších 13 nástrojových virtuózů, ví, že jejich technika hry je propracována do těch nejmenších detailů. A tak může pracovat s partiturou v rámci jejího celkového výrazu. V knížce Po zarostlém chodníčku napsal František Kožík mimo jiné i tuto větu. Pokusím se ji alespoň poněkud přesně citovat. Po úmrtí skladatele je jediná šance, že se objeví někdo, kdo umlklé partitury znovu oživí. To je, myslím si, poselství interpreta. A já vám nabídnu z Janáčkovy svity Adagio, které má v sobě onen filozofický a meditativní podtext.

Malý komorní orchestr má, jak už jsem avizoval, velký význam a dopad. A má také velké repertoárové dědictví a interpretační tradici. A s tímto konstatováním se loučí Jiří Hlaváč, virtuózy Di Praga a Leoš Janáček se závěrem své svity pro smyčcový orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který se Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořád technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V roce 1935 složil Bohuslav Martinů na objednávku Československého rozhlasu, přesně řečeno tehdejšího ředitele hudebního vysílání Karla Boleslava Jiráka, jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Libreto si podle Klitzperovy komedie napsal sám, tehdy ve Francii žijící 45-letý skladatel. Československý rozhlas pak Veselohru premiéroval o dva roky později na studování Otokara Jeremiáše. Opera se rychle rozšířila do celého světa a dodnes ji mají ve zvláštní oblibě posluchači hudebních vysokých škol. Možná i díky tomu je to nejhranější Martinů opera vůbec. Tady je malá svita z opery Veselohra na mostě, již napsal Martinů v roce kompozice samotné 1935. Komorní filharmonii Pardubice řídí Douglas Bostock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor, Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, Es-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebl.

Saverio Mercadante to už je dnes téměř zapomenuté jméno. Jeho kariéra byla v 19. století oslnivá. Z chudých poměrů nemanželského dítěte se vypracoval na uznávaného skladatele oper a později i instrumentální hudby, váženého ředitele Neapolské konzervatoře, získal velké uznání a značné jmění. A přesto brzy po smrti v roce 1870 rychle upadl v zapomnění. Hudební svět se proměňoval příliš rychle. Tak teď připomínka prostřednictvím Mercadanteho líbezného flétnového koncertu E-moll. Jeho finální věta je nazvána Rondo Russo, je kouzelná a máme ji navíc ve výtečné nahrávce. Hrají flétnista James Galway a soubor i solisty Venetti, diriguje Claudio Simone.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabí Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno italského mistra 17. století Girolama Fantiniho znají asi především trumpetisté. Fantini totiž tento nástroj bravurně ovládal. Skvělá hra na trubku ho přivedla nejprve do služeb jednoho z velkovévodů slavného rodu Medici, ale také třeba do Říma, kde pořádal společné koncerty s varhaníkem Frescobaldim. Fantini také napsal ceněnou školu hry na trubku a svému nástroji věnoval několik desítek krásných skladeb. My si z nich vybereme sonátu číslo 8 v nahrávce trumpetisty Niklase Eklunda a varhaníka Knuta Johannesena.

Recitativy jsou úseky klasické opery nebo oratoria, v nichž je potřeba rychle odvyprávět část děje, takže pěvecká role má blíže k recitaci než ke zpěvu. Jde o deklamaci kopírující intonaci mluvené věty, pěvci jsou většinou doprovázeni jen čembalem nebo prostým akordickým doprovodem. V rámci recitativů se odehrávají zásadní dialogy mezi postavami, děj se posouvá kupředu, kdežto v navazující árii se vývoj zastaví a hrdinové vyspívávají své pocity. Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwyl, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy, Karlu Gesualdovi, bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vzniklo.

vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Jean Baptiste Lully, Laudate pueri Dominum, žalm pro sólové hlasy, sbor a orchestr. Hrají a zpívají členové Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niket.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knor a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras. Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajanos v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

экране. Oh.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lyra Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.

Svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například Madrigal, Masky, Balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen Quintet, je dílem France Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádor, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Harukova Tanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tematických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Společně se zaposloucháme do skladeb Antonína Dvořáka, Giuseppa Verdiho, Otomara Kvěcha, Petra Iljiče Čajkovského, Claude Debussyho, Hektora Berlioce, Sergeje Prokofjeva, Vítězslava Nováka a Bedřicha Smetany. Ve čtyřhodinové hudební sestavě zazní několik skladeb, u nichž si jejich autoři zvolili za literární předlohu dílo dramatika Williama Shakespearea. Začneme jednou ze tří předher pro orchestr Antonína Dvořáka z cyklu Příroda, život a láska. Skladatel ji nazval Otello a podle Shakespearea v ní zobrazil zhoubnou lidskou vlastnost – žárlivost. Jako dirigent dílo také na konci 90. let 19. století sám uváděl s Českou filharmonií. Dnes Dvořákovu předehru Otello uslyšíte v nahrávce s berlínskými filharmoniky a Claudiem Abbádem.

Koncertní předehru pro orchestr Antonína Dvořáka s názvem Otello přednesli berlínští filharmonikové s dirigentem Claudiem Abbádem. V našem shakespearovském výběru nemůže chybět Verdiho opera Otello. Poslechneme si z ní některé árie a scény Otella a Iaga. Účinkují Placido Domingo, Sergej Leifrkus, sbor a orchestr opery Bastila v Paříži. Řídí význačný dirigent a klavírista narozený v Soulu, Myung Wun Chung.

Vybrali jsme scény a árie z Verdiho opery Otello. V titulní roli účinkoval Plácido Domingo, v úloze Iaga Sergej Leiferkus. Sbor a orchestr opery Bastila v Paříži řídil Myung Woon Chung. Skladatel Otmar Kvěch ke své skladbě Ozvěny ze Shakespearea napsal: dílo s mírně divadelní koncepcí představuje jednotlivé interprety jako pomyslné postavy dramatu, které mají svůj charakter. Na závěr si prohodí svá témata, jako by si dali za pravdu. Verzi z roku 1998 zahraje ansámbl Martinů, flétnista Miroslav Matějka, houslistka Radka Preisslerová, violončelista Bledar Zajmy a klavírista Miroslav Navrátil.

0: Vyslechli jsme skladbu Otomara Kvěcha s názvem Ozvěny ze Shakespeara. Účinkoval ansámbl Martinů ve složení Miroslav Matějka, Radka Preisslerová, Bledar Zajmy a Miroslav Navrátil.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Petr Iljič Čajkovský se rád inspiroval dramaty Williama Shakespeara. Nejznámější je Romeo a Julie, dále Hamlet. Dnes uvedeme nahrávku symfonické fantazie pro orchestr s názvem Bouře. Poslechneme si ji v provedení berlínských filharmoniků s dirigentem Claudiem Abbádem.

Berlínští filharmonikové provedli symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Bouře od Petra Iljiče Čajkovského. Dirigentem byl Claudio Abbado. Debussyho Rytiny z roku 1903 náleží k jeho nejosobitějším skladbám. Mají tři části: Pagody, Večer v Granadě a Zahrady v dešti. Přednese je klavírista Ilja Hurník, který byl mimo jiné nejen vynikajícím interpretem Janáčka, ale například právě díla Claude Debussyho.

Rytiny Claude Debussyho jsme si poslechli na nahrávce klavíristy Ilji Hurníka. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu dramatické symfonie pro sóla, sbor a orchestr podle tragédie Williama Shakespeara Romeo a Julie, kterou v roce 1839 zkomponoval Hector Berlioz. Byl tehdy vášnivě zamilován do jedné shakespearovské herečky. Skladatel navštívil několikrát Prahu, kde ho nadšeně vítal i náš Bedřich Smetana. Jako dirigent toto výjimečné dílo uvedl v shakespearovském roce 1864.

Dozněla dramatická symfonie pro sóla, sbor a orchestr opus 17 s názvem Romeo a Julie od Hectora Berlioce. Účinkovali Anne-Sophie von Otte, Philip Langridge, James Morris a smíšené sbory. Berlínské filharmoniky řídil James Levine.

Nesmrtelné téma Romea a Julie geniálně zpracoval Sergej Prokofiev. Baletní svitu číslo 2 uslyšíme na vlnách Českého rozhlasu D-dur v podání Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons. Názvy jednotlivých částí jsou Montekové a Capuleti, Julie děvčátko, Masky, Páter Lorenzo, Tanec, Romeo a Julie před rozloučením, Tanec dívek s liliemi a poslední část Romeo u Julína hrobu.

Druhou svitu z baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie přednesl Filharmonický orchestr z Osla, dirigoval Maris Jansons. Je známo, že Vítězslav Novák měl rád Slovensko. Mezi kompozice ovlivněné touto tematikou patří jednověté Trio quasi una balata, které mělo úspěšnou premiéru v Brně roku 1902. U klavíru byl tehdy skladatel. Poslechněme si klavírní trio v tónině D-moll v podání našeho předního souboru Smetanova tria, které na nahrávce hraje ve složení klavíristka Jitka Čechová, houslistka Jana Nováková a violončelista Jan Páleníček.

Vyslechli jsme trio Quasi Una Ballata Vítězslava Nováka v nahrávce Smetanova tria s Jitkou Čechovou, Janou Novákovou a Janem Páleníčkem. Dejme nyní zaznít známému Smetanovu pochodu ke slavnosti Shakespeareově z roku 1864. Dokládá hluboký zájem tehdejší společnosti důstojně připomenout výročí narození anglického dramatika. Jehož dílo a jeho české překlady u nás se vždy těšily velkému zájmu. Účinkuje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

0: Pochod ke slavnosti Shakespeareově od Bedřicha Smetany, objednaný Uměleckou besedou v Praze, jsme vyslechli v provedení České filharmonie. Dirigentem byl Václav Neumann. U mikrofonu byla s vámi Stanislava Střelcová. Naladili jste si Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík, ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned 2. Le Voix Humaine, lidské hlasy, pro 2 violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le Spectre de la Rose.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Karl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: Serenáda je skladba původně určená pro večerní zahradní slavnosti. Byla v programu zařazována jako jakési odlehčení mezi díly závažnějšího charakteru. Těm se německy říkalo Ernste Musik, vážná hudba, což bylo míněno tak, že jde o hudbu, kterou je třeba brát vážně.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Jan Václav Kalivoda byl jedním z prvních žáků, kteří vstoupili na v roce 1811 otevřenou konzervatoř v Praze. Byl to skvělý houslista, později kapelník v Donaueschingen a i z jeho skladeb se dá vybrat řada takových, které osvěží leckterý koncertní program, komorní i symfonický. Z toho symfonického si teď vybereme i my Kalivodovu předehru pro orchestr C-dur. Hraje Kolínská akademie zařízení Američana Michaela Alexandra Willense.

Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekondu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

Vincenzo Bellini, árie Imogeny z druhého dějství opery Pirát. Zpívá Angela Georgiou, Královský filharmonický orchestr řídí Marco Armilato.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Italský klavírista Maurizio Pollini pro nás teď otevře cyklus 12 etíd Friderika Chopina. Nenechte se mýlit termínem etída, již si většinou spojujeme s nezáživným prstovým cvičením. To by nesměl být autorem geniální Friderik Chopin. Etída číslo 1, C-dur.

Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Basová tuba rozhodně není sólový nástroj. V orchestru ale nehraje jen držené basové tóny. Skladatel jí může svěřit i kratší virtuózní pasáže. Existují ale i vzácné sólové skladby. Paul Hindemith a druhá věta ze sonáty pro basovou tubu a klavír. Hrají Michael Lind a Steven Hardloss na klavír.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

mistrovský fenomén Pavla Kína. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kínovy komorní solisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Smyslem a konečným cílem veškeré hudby by nemělo být nic jiného než oslava Boha a občerstvení duše. To kdysi prohlásil Johann Sebastian Bach. A skutečně tak psal. Z více než tisícovky jeho děl je přes 400 opusů právě hudba duchovní. A mezi nimi jako královna velká mše H-moll, dokončená rok před skladatelovou smrtí. Pracoval na ní ale přes 2 desetiletí. Téměř každá její část byla psána v jiném období, některé byly převzaty z jiných Bachových děl. Dodnes žasneme nad majestátní krásou a genialitou tohoto díla, nad úchvatnými kontrapunktickými pasážemi, nad velebnými sbory, náročnými sóly, duety a nad duchem, jímž je mše H-moll protchnuta. Zvláštností je, že Bach, protestant, psal toto veledílo na katolický latinský text. Provedení trvá bezmála 2 hodiny a proto vše je považována za nejlepší barokní kompozici. My si teď poslechneme jednu část, Gloria, tedy zpěv Sláva na výsostech Bohu. Ostatně podobná byla i slova, jimiž Bach obvykle zakončoval své partitury. Soli Deo Gloria, sláva jedinému Bohu. Zpívá a hraje nové Bachovo Collegium Musicum, zařízení legendárního německého pěvce a později výtečného dirigenta Petra Schreiera.

Ludwig van Beethoven. Zatímco Mozart hudební klasicismus dotáhl do dokonalosti, Beethoven onu dokonalost začal bořit. Klasicistní hudební formy v jeho skladbách jaksi praskají ve švech. Každá jeho klavírní sonáta a každá symfonie znamená v nějakém ohledu revoluci. Třeba v druhé symfonii vymění tradiční vláčný menuet za bleskurychlé skerco. V první větě třetí symfonie používá 6 témat místo jaksi předepsaných 3. Byl to velký rytmický novátor a jeho témata jsou jak vysekána z žuly. Znáte pa-pa-pa-pa. Beethoven byl první skladatel, který byl vnímán jako umělec s velkým U, tedy byl obdivován, podporován a v nejvyšší společnosti považován za celebritu. A to přesto, že to nebyl právě příjemný společník a prý také byl svoji kuchařku. Nevíme ovšem, jak vařila. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasakálie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II., jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře, od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Robert Schumann píseň dlouho nepovažoval za zajímavý hudební obor, ale když se pak dal do psaní písní, vychrlil jich za rok 150. A svůj asi nejslavnější písňový cyklus Láska básníkova za pouhých 9 dní. Zhudebnil v něm verše geniálního Heinricha Heineho a zpěvní hlas zcela zrovnoprávnil s klavírem, který už není jen pouhým doprovodem. Vše slouží k vykreslení stavu duše, pocitů lásky, touhy i zklamání. To je romantismus v krystalické podobě. Z cyklu Dichter Liebe zazní píseň Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne. Růže, lilie, holubice, slunce. Zpívá slavný finský baritonista Jorma Hininen, na klavír hraje finsko-německý pianista Ralf Gotoni.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

dalším reviář komorní hudby, bohužel ještě bez stonajícího Lukáše Hurníka, představí komorní melodram. Před 3 roky jsem usednul do poroty soutěže v interpretaci melodramů a byl jsem ohromen. Jednak zájmem mladých interpretů a také jejich četností a stejně tak i produktivitou nové tvorby. Slovo a hudba. Velký otazník a velká výzva. Po léta se podílím na řadě hudebně slovesných pořadů a myslím, že mám nějakou zkušenost. Nicméně touha zkusit si nový tvar přišla až po oné soutěži. A tak v představení komorního melodramu začnu ukázkou z mého příspěvku. Jde ovšem o rytmodram, protože text Sen básně Josefa Kainara byl pro mě zcela zásadně určující nejen v rovině rytmického členění, ale vlastně i ve stavbě melodické linky.

ještě a ještě se mi o ní zdává. Já nejsem pro sny. Člověk v posteli, ať leží opodál, sekyra do špalku. Ať on si klidně vězí sám, nedaleko od sebe. Hluboký, přesný.

On ten sen vejde vždycky z nenadání, jak chodí za mnou dobrých 7 let. A čas jen maličko smil na ní, trochu ji zbělel jako starý snímek, ale z té krásy snítko neubral. Ona se ve snu stejně na mě dívá, trošku jak přes vodu, ale já vím, je živá, má pusu pootevřenou, jak ti, co v mlze žijí a pí mlhu, mlhou létají.

Tak se mi vrací. Tehdá v nemocnici vrátný mi řekl, že je Anka mrtvá. A já se neptal. Neptal podruhý. Jedenkrát smrt to člověk právě snese. Jenom jsem vůbec nepoděkoval a obrátil se ke dveřím a šel. Ty šedý dlaždičky počítali mě dole pod nohama, tam v chodbě svatý Anny. Však je mám spočítaný s plnou pamětí. Po nich jsem přešel, bylo to pár kroků, po nich jsem chodil celý staletí. Při druhém okně stará sestřička zalívala zrovna bílou kytku a mně se zdálo, že oni se na sebe lítostně usmívají. To bylo všechno.

to byl úryvek ze snu Josefa Kainara, ve kterém se představili Alfred Strejček, Ivan Dominák, Jan Kučera a Jiří Hlaváč. Zmínil jsem se o vazbě slova a hudby. A možná, že bych měl říci i to, že každý z hudebníků, kteří začnou pracovat se slovesnou předlohou, mají různou možnost zpracování. Když jsem se porozhlédnul po tom terénu a po jednotlivých autorech, zjistil jsem, že buď to jdou po atmosféře onoho konkrétního slovesného sdělení a hudba ze svojí neurčitou imaginací to dokáže všechno ještě nějakým způsobem umocnit, anebo vycházejí velmi jasně z členění, z frází a mnohdy i ze stavby melodické linky, které jsou obsaženy v tom slovesném partu, a k tomu je velice umně komponována i ta hudební složka. Samozřejmě dalším důležitým aspektem je i interpret a mohu říci, že většina autorů komorních melodramů píší nejen na konkrétní text, ale také na konkrétního interpreta. A tady je ta záležitost, myslím si, velmi, velmi určující. Já vám teď nabídnu další, tentokrát celistvý tvar, komorní melodram s názvem Cesty. Pod nějž jsou autorsky podepsány dvě zajímavé osobnosti. Autor textu Robert Rožděstvenský, autorka hudby Markéta Mazourová a také interpreti Pavla Janišová, umělecký přednes a Lucie Karlová, klavír.

ale já v duchy nevěřím a vysmívám se přízrakům. To jen minulost tu varovně obchází a prstem hrozí. Můj dům stojí mezi cestami, nemohu z něho odejít. Můj dům stojí mezi cestami. Prý existuje hřbitov cest.

své roky odměřené má. Jednou smrt i na mé okno zaťuká a řekne, je čas jít. Pak v mých očích zvolna pohasne den, bolestně srdce zabuší. Ne, už vím, co smrti odpovím. Nemohu ti dát své drahocené dny. Na schůzku s tebou prostě nemám kdy.

Autoři hudby hledají své literáty a literáti zase své skladatele. Tak je to ostatně od nepaměti. Vzpomínám na svá brněnská studia a na tehdejší spolupráci Miloslava Ištvana s Oldřichem Mikuláškem. Myslím, že oba k sobě přistupovali s maximálním respektem k osobitosti tvorby. Dva tvůrci zbaveni potřeby dominance nad tím druhým. Myslím, že to musí být zcela určující rys pro komorní melodram současnosti. Tento stav jsem neposlouchal jen při oné zmíněné spolupráci, ale třeba i při poslechu melodramu Josefa Marka na text Lecha Nierostka v podání Carmen Majerové, Josefa Jelínka, Martina Sedláka a Vladimíra Strnada. Název zbaven veškeré poetiky. Žena římská 2.

těch doteků není nikdy dost. Že říkala jsem ne. Že cítil ses jak host. Proč touhy mé zaháníš křikem? Proč neptáš se, jak bývalo tvým zvykem? Býval si bouří s deštěm jistoty.

Chvíli si, chvíli ti něco brání. Stejně jako slzy protékáš mi dlaní. Plakat se smí, i když jsem dospělá. Není, kdo by řekl, že se to nedělá. Nést. Tak strašně chci se zase nechat svést.

Jak by mohl milovat nás obě? Možná jen namlouvám to sobě, že nemůže přijít jiný, jinačí, že láska už nemá sílu, že na to nestačí.

tebou. Jde milovat i přes slzy, teď už to vím. Snad si toho štěstí tam někdo všim a já nevím, proč mi ho vzal.

Komorní melodram hledá nové formy i podoby a také osobnosti, které je modelují, jak v té rovině autorské, tak i interpretační. Otakar Brousek, Hana Maciuchová, Alfred Strejček, Dalimil Klapka, Josef Sommer, Jiří Lábus, Boris Rezner, Carmen Majerová a vedle zavedených jmen jsou i nové objevy. Ostatně závěr dnešního pořadu to doloží. Skladatelka Silvie Bodorová napsala na překrásný text Jaroslava Seiferta melodram s titulem Zápas s andělem. Interpreti jsou veskrze mladí. Smyčcový komorní orchestr Quattro, který řídí dirigent Marek Štylec, a také mladý muž, který se ujal slovesného partu, Jan Šantroch. A s tímto konstatováním a stvrzením, že komorní melodram má dle mínění dnešního průvodce Jiřího Hlaváče velkou perspektivu, se s vámi loučím slovesně i hudebně.

kdo poprvé vymyslel ten ponurý obraz a hovořil o mrtvých jako o živých stínech, které bloudí mezi námi. Ty stíny tu však přece jenom jsou. Není možno je nevidět. Za celý život mám jich kolem sebe početný hlouček, ale jsem to já uprostřed nich, kdo bloudí.

jsou temné a mlčí do taktu s mou zamlklostí, když už se k večeru stmívá a jsem sám. Jen občas zadrží mou ruku s perem, kdybych neměl pravdu, a odvanou zlou myšlenku, která mučí. Některé jsou kalné a vybledlé, že se mi ztrácejí v nedohledu. Jeden ze stínů však je růžový a pláče. V životě každého člověka nastane chvíle, že se mu náhle zatmí před očima a zatouží vášnivě obejmout usměvavou hlavu. Srdce pak chce být připoutáno k srdci jinému, třeba i hlubokými stehy, zatímco ústa nepřejí si víc, než naklonit se k místům, kam palác Athéně usedl půlnoční havran, když nezván přiletěl navštívit melancholického básníka. Říká se tomu láska. No budiš, snad je to opravdu ona, ale jen vzácně potrvá nadlouho, či dokonce do smrti, jak tomu bývá u labutí. Často se lásky střídají jako barvy karet v ruce. Někdy to bývá záchvěv slasti, častěji dlouhá, hořká bolest, jindy jen hromádka slz a vzdechů. Nejednou i nuda, ta je nejsmutnější. Před časem zahlédl jsem růžový stín. Stál u vchodu domu, jehož průčelí bylo obráceno k pražskému nádraží, zahalenému věčně kouřem. Sedávali jsme tam u okna. Držel jsem její křehké ruce a mluvil o lásce. To umím. Už je dávno mrtva. Červená světla se kmitala nízko u kolejí, když se jen trochu zdvihl vítr, rázem rozvál šarou clonu a koleje se zatřpitily jako struny obludného klavíru. Chvílemi se ozvaly hvist, páry a supění lokomotiv, které odvážely ze špinavých perónů ubohé lidské touhy do všech možných končin. Odvážely někdy i mrtvé, vraceli se do svých domovů a na své hřbitovy.

Dnes už vím, proč to tak bolí, když se trhají ruka od ruky, ústa od úst. Když praskají stehy a zřízenec, přibouchne poslední dvířka vagónu.

Láska je věčný zápas s andělem. Od rána do noci a bez slitování. Soupeř bývá často silnější. Běda však tomu, kdo nepozná, že jeho anděl nemá křídla a nepožehná.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám vás při poslechu hudby na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Průvodkyní vám bude Stanislava Střelcová. Vybrala jsem pro vás díla Zdeňka Šestáka, Jiřího Temla, Františka Kovaříčka, Dmitrie Šostakoviče, Bedřicha Smetany, Ilji Hurníka, Felixe Mendelsona Bartholdyho, Jana Hanuše, Ericha Wolfganga Korngolda, Zdeňka Fibicha, Viktora Kalabise, Igora Stravinského a Petra Iljiče Čajkovského. Skladatel Zdeněk Šesták napsal symfonickou variační fresku Paměť v roce 1983. Vytváří velký dynamický oblouk, který počítá s posluchačovou hudební pamětí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu diriguje Ondřej Kukal.

To byla variační freska s názvem Paměť, zkomponovaná Zdeňkem Šestákem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. U většiny skladeb v dnešní hudební sestavě najdete inspiraci tvorbou Williama Shakespearea. Vždyť geniální anglický básník a dramatik ovlivnil i klasickou hudbu a zanechal v ní četné tematické a filozofické impulzy. K Shakespeareovi se často vracel skladatel Jiří Teml. Vybral si mimo jiné jeho sonety v českém překladu Miroslava Macka, z nichž 8 zhudebnil. Sonety jsou odrazem života od mládí až k odchodu z našeho světa. Písňový cyklus z roku 1997 zazní v podání interpretů původní premiéry, baritonisty Romana Janála, Plzeňské filharmonie a dirigenta Hynka Farkače.

Sonety Jiřího Temla zaspíval Roman Janál. Spoluúčinkovala Plzeňská filharmonie. Řídil Hynek Farkač. Skladatel a pedagog František Kovaříček se zapsal do dějin české hudby nejen svou tvorbou, ale řadou žáků, u nichž podporoval osobitost a kreativitu. Známá je také jeho dlouholetá, zásadní a užitečná činnost předsedy české hudební mládeže. Z jeho díla si teď poslechneme druhou klavírní sonátu z roku 1968 v provedení Josefa Hály.

Dozněla druhá sonáta Františka Kovaříčka. Na klavír hrál Josef Hála. Skladatel a klavírista Dmitrij Šostakovič je rovněž autorem kvalitní scénické a filmové hudby. Shakespeareovská tématika podnítila k tvorbě i tohoto ruského komponistu 20. století. Náleží mezi ně například hudba k filmu Hamlet. Na nahrávce upoutá provedení Royal Concert Chebau Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Vyslechli jsme hudbu k filmu Hamlet, dílo Dmitrije Šostakoviče. Účinkoval amsterdamský Royal Concert Chebau Orchestra, dirigoval Ricardo Chailly.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď fragment komické opery Viola, kterou Bedřich Smetana psal na libreto Elišky Krásnohorské podle Shakespeareova Večeru tří královeho. Zpívají Marie Veselá, Drahomíra Drobková, Dalibor Jedlička, Jaroslav Horáček, Miroslav Švejda, Karel Hanuš a sbor opery Národního divadla se sbormistrem Milanem Malým. Spoluúčinkuje Orchestr Národního divadla v Praze s dirigentem Zdenkem Košlerem. V závěru na klavír hraje Jiří Pokorný.

0: Isus, pozdrav!
1: Fragment Smetanovy opery Viola jsme vyslechli v podání solistů, sboru a orchestru opery Národního divadla v Praze. Na klavír hrál Jiří Pokorný, dirigentem byl Zdeněk Košler. Nahrávka byla z roku 1983. Skladatel Ilja Hurník zkomponoval sonátu da camera na podnět flétnisty Milana Munzlingera. V dusných 50. letech se autorovi podařilo osvěžit klasickou formu moderním duchem. Do zásadního repertoáru ansámblu Martinů náleží kompozice už desítky let. Má čtyři části: Allegro, Quasi marcia funebre, Allegretto innocente a Prestissimo. Interprety jsou klavírista Miroslav Navrátil, flétnista Miroslav Matějka, houslista Radek Křižanovský a violončelista Bledar Zajmy.

Felix Mendelssohn Bartholdy znal a studoval Shakespeara jako mnozí romantikové. Ve své hudbě ke hře Sen noci svatojanské geniálně vystihl rozmarné momenty Shakespeareovy předlohy. Jednou z částí skladby je nesmrtelný svatební pochod. Zpívají Eva Lind, Christine Cairns a vídeňský mládežnický sbor se sbormistrem Günterem Thuringem. Vídeňské filharmoniky na snímku řídí André Previn.

Hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojanské německého skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho zazněla v provedení solistek Evy Lind, Christine Kanz, pěveckého sboru a vídeňských filharmoniků pod vedením André Previna. Významný představitel umění a kultury minulého století, skladatel Jan Hanuš, se inspiroval svým baletem na shakespearovské téma. Pro housle a klavír vytvořil 3 portréty, jmenovitě postavy Iaga, Desdemony a Otela. Hrají Petr Maceček a Daniel Wiesner.

Vyslechli jsme skladbu Jana Hanuše Otelo. Tři portréty pro housle a klavír zazněly v interpretaci Petra Macečka a Daniela Wiesnera. Čtyři písně podle Shakespeara napsal americký skladatel a dirigent, nositel Oscara, narozený roku 1897 v Brně, v německo-židovské rodině, Erich Wolfgang Korngold. S rodinou se brzy přestěhoval do Vídně, kde měl jako zázračné dítě první úspěchy. Mezinárodního vyhlasu dosáhl autor mimo jiné operou Mrtvé město. Velké uznání a popularitu získal ve Spojených státech amerických také svou filmovou hudbou. Korngoldovy písně přednese Anne-Sophie von Otte za klavírní spolupráce Bengta Forsberga.

Mezzosopranistka Anne-Sophie von Otte a klavírista Bengt Forsberg byli interprety čtyř písní podle Shakespeara skladatele Ericha Wolfganga Korngolda. Také český skladatel Zdeněk Fibich byl několikrát zaujat shakespearovskými náměty. Jeho symfonická báseň Otello z roku 1873 zazní v provedení Českého národního symfonického orchestru, který řídí Marek Štilec.

symfonickou báseň Zdeňka Fibicha Otello jsme si poslechli z poměrně nedávné nahrávky Českého národního symfonického orchestru. Dirigentem byl Marek Štilec. A opět česká tvorba. Bude z minulého 20. století. Smicový kvartet číslo 4 opus 62, jednovětý, od skladatele Viktora Kalabise, má podtitul Ad honorem JSB a vznikal na počátku 80. let. Kromě Johanna Sebastiana Bacha byl Kalabisovi inspirací i Shakespeare, a to slavný Hamletův monolog a také sonet číslo 66. Na snímku uslyšíme Zemlinského kvarteto ve složení František Souček, Petr Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortin.

Dozněl čtvrtý smyčcový kvartet Viktora Kalabise v podání Zemlinského kvarteta. Tři písně na texty Williama Shakespeara pro zpěv a instrumentální soubor napsal roku 1953 Igor Stravinsky, jedna z nejoriginálnějších osobností hudby 20. století. Zpívá irská mezzosopranistka Anne Murray, spoluúčinkuje ansámbl Intercontemporain, řídí Pierre Boulez.

zpěvačka Anne Marie a ansábl Intercontemporain s dirigentem Pierrem Boulezem přednesli tři písně na texty Williama Shakespeara z dílny Igora Stravinského. Ve světové hudební literatuře je Romeo a Julie jedním z nejčastějších shakespearovských témat. Předehru fantazii tohoto názvu v tónině hámol zkomponoval podle tragédie Williama Shakespeara v roce 1869 Petr Iljič Čajkovský. Původně snad uvažoval, že na vděčný a věčný námět složí operu. Na nahrávce Čajkovského slavné orchestrální fantazie uslyšíme Chicago Symphony Orchestra. Řídí Daniel Barenboim.

0: Předehru fantazii Romeo a Julie od Petra Iliče Čajkovského jsme vyslechli v provedení Chicago Symphony Orchestra. Dirigentem byl Daniel Barenboim. U mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur byla s vámi Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Sledujete vysílání stanice Českého rozhlasu D-dur, která 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď před sebou, vážení posluchači, máme pravidelný vysílací projekt od Klaudia k Ludvigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Hudby od Monteverdiho k Beethovenovi, tedy hudby od počátku 17. do počátku 19. století. Vaším průvodcem je Petr Weber. Budou nám hrát například Rinaldo Alessandrini, nebo Il Giardino Armonico, nebo English Baroque Soloists, nebo Le Musicien de Louvre. Máme také pro vás připraveny nahrávky Magdaleny Kožené, Barbary Marie Willi, Johna Elliota Gardinera, Marka Minkovského a mnoha dalších. A prvním z nich je loutnista Ron McFarlane. Uslyšíme od něj Čakonu pro loutnu od Silvia Leopolda Weisse, jednoho z nejslavnějších loutnistů všech dob, hudebníka sloužícího u dvora v Drážďanech, skladatele, který zemřel ve stejném roce 1750 jako Johann Sebastian Bach.

Chaconu Sylvia Leopolda Weisse nám, vážení přátelé, hrál loutnista Ron McFarlane. Alessandro Scarlatti působil ve Florencii, v Římě, ale hlavně v Neapoli. Je autorem 60 oper, ale také katolické chrámové hudby. Uslyšíme od něj Magnificat, oslavnou skladbu s textem, který je adventním chvalospěvem. Velebí má duše pána. Uslyšíme zpěváky souboru Concerto Italiano, který řídí Rinaldo Alessandrini.

Vážení posluchači, uplynulých 20 minut patřilo na stanici D-dur Českého rozhlasu chrámové hudbě Alessandra Scarlattiho. Slyšeli jsme jeho magnifikat, tedy adventní chvalospěv Velebí má duše pána. Učinkoval soubor Concerto Italiano, provedení řídil Rinaldo Alessandrini.

Koncert D-moll má v Bachově seznamu skladeb číslo 1052. Je to jeden z 8 čembalových koncertů, kompletně zapsaných v roce 1738. Není vyloučeno, že původně šlo o houslový koncert. Na čembalo hraje a od čembala řídí Rinaldo Alessandrini. Účinkuje

V podání souboru Concerto Italiano dozněl na stanici D-dur koncert pro čembalo a orchestr D-moll BWV 1052 od Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hrál a od čembala řídil Rinaldo Alessandrini. Vážení posluchači, v roce 1694 Henry Purcell pro svátek patronky hudebníků svaté Cecílie nenapsal ódu k její poctě. Ty už zkomponoval předtím čtyři, ale zhudebnil text Te Deum, tedy Tebe Bože chválíme. Skladbu uslyšíme v podání chlapeckého a mužského sboru Choir of Christ Church Cathedral z Oxfordu a hraje The English Concert, řízený Simonem Prestonem. Pro zajímavost, bohoslužby v tomto univerzitním anglikánském kostele v Oxfordu začínají vždy o 5 minut později, protože dodnes tam používají takzvaný starý oxfordský čas.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A dnes je to zvláštní vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Dozněla duchovní skladba Te Deum od Henryho Persla z roku 1694. Zpíval sbor Christ Church Cathedral z Oxfordu, hrál soubor The English Concert a celé provedení řídil Simon Preston.

Biagio Marini, Le Lagrime di Erminia, to je dílo italského skladatele, které vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém Torquata Tassa. Jde o epizodu Tancrediho, který miluje Clorindu, ale zamilována je do něj Erminia. Marně, proto ty její slzy, Lagrime. Zpívá a hraje soubor The Concert of Music, který založil v roce 1969 Anthony Rulli. Mají na svém kontě už na 120 nahrávek.

John Eliot Gardiner založil sbor Monteverdi Choir v roce 1964 v Cambridge a jejich nahrávky jsou pro řadu děl dosud těmi referenčními.

Posloucháte stanici Dédor. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. To je kantáta Johanna Sebastiana Bacha v soupisu jeho skladeb s číslem 33, určená na 13. neděli po Trojici. Zpívali Natalie Stutzmann, Christoph Gens, Jonathan Brown a Monteverdiho sbor, hráli English Baroque Soloists, řídil John Eliot Gardiner.

Vážení posluchači, fantazii C-mol v Kechlově seznamu s číslem 475 od Wolfganga Amadea Mozarta nám teď na kladívkový klavír zahraje Christian Betzuidenhut.